Toto praví Hospodin. Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Slyšte pro národy Hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, schromáždí jej. Bude jej střežit jako pastýř své stádo.

Jmenuji se Radek Kolařík a jsem kazatelem sboru Křesťané Kuřim. Tady je několik věcí, které chci, abyste věděli, pokud bych někdy zemřel na COVID-19. To první věcí, kterou bych chtěl, abyste věděli, je, že čínská chřipka COVID-19, jakkoliv to chcete nazývat, není vaší největší hrozbou. A dokonce i lidé, kteří se vylečí z této nemoci, a o několik let později, možná o mnoho let později, zemřou. A ta statistika, která je kolem nás, je naprosto neúprosná. 100 lidí ze 100 umírá. Ta druhá věc, kterou bych chtěl, abyste věděli, je, co je vaší největší hrozbou, pokud to není pandemie, která je zrovna kolem nás. A to největší hrozbou, které čelíte vy nebo já, není něco venkovního, není nemoc, která je venku, ale je nemoc, která je v nás. A Bible ji nazývá hříchem. Všichni se rodíme jako hříšníci. A tady je ta třetí věc, kterou bych chtěl, abyste věděli, pokud zemřu na tuto nemoc nebo na jakoukoliv jinou. A to je, co o tom říká právě Bible, která je tou jedinou autoritou, která na této zemi je. Boží slovo. A nejenom pouze historická kniha, ale Boží slovo, které nám dal Pán Bůh. A ta první věc, kterou potřebujete vědět v souvislosti s tímto je, že jsme stvořeni Bohem. Že nejsme výsledkem náhody, nejsme výsledkem evolučních procesů, ale jsme stvořeni Bohem, který je dokonalým, věčným, svatým, úžasným, majestátním Bohem. A je to On, který stvořil tento vesmír. Tím, že On stvořil vesmír, je také jeho zákonodárcem, jeho králem, jeho pánem. Je to jeho vlastní vesmír, ve kterém určil jeho pravidla. Ta druhá věc, která je velice důležitá, je, že my jako lidé jsme hříšními lidmi. První lidé, které Bůh stvořil, byli Adam s Evou před zhruba 6000 lety a pokud byste četli Bibli od první kapitoly prvního verše, tak byste zjistili, že Adam s Evou byli stvořeni v dokonalém světě, bezhříšném světě, ve světě, ve kterém nejsou nemoci, ve kterém není smrt, ve kterém není utrpení a měli dokonalý vztah s Bohem, se svým stvořitelem, právě proto, že nebyl žádný hřích, ale Adam s Evou se rozhodli jít svojí vlastní cestou. Rozhodli se jít víc nemoci, ve kterém není smrt, ve kterém není utrpení a měli dokonalý vztah s Bohem, se svým stvořitelem, právě proto, že nebyl žádný hřích, ale Adam s Evou se rozhodli jít svojí vlastní cestou. Rozhodli se jít víc svými vlastními krály, rozhodli se jít proti Božím nařízením.

jako potomci Adama a Evy se rodíme v hříchu. Pro naši hříšnost nemusíme nic dělat. Už jsme se narodili jako hříšníci, jako lidé, kteří jsou nepřátelé Boží, jako lidé, kteří si zaslouží Boží spravedlivý trest. A Bůh jako spravedlivý soudce musí každý hřích potrestat. A vy i já toužíme potom, aby soudci na tomto světě byli spravedlivými, že? Pokud někdo zabije někoho vám blízkého, toužili bychom potom, aby byl spravedlivě potrestán. A pokud dojde k znásilnění někoho z našich blízkých, toužili bychom po spravedlivém soudci, který by potrestal toto zlo. A tak jaký trest byste dali někomu, kdo ukradl hračku? Jaký trest byste dali někomu, kdo smilnil nebo cizoložil? Jaký trest byste dali někomu, kdo zavraždil nebo znásilnil? A ta otázka, která je s tím spojená, je, jaký trest připadá těm, kteří se provinili velezradou proti jejich stvořiteli, proti jejich Bohu, proti tomu, který jim dává života všechno dobré, co v jejich životě mají. Ať už je to rodina, ať už jsou to děti, ať už je to práce, ať už je to jídlo. A Boží slovo říká, že jeho milosrdenství padá na všechny, ať už na ty, kteří ho milují, anebo na ty, kteří ho nemilují. Ať už jste věřícími nebo nevěřícími, rajčata rostou na vaší zahrádce. Ať už jste věřícími nebo nevěřícími, můžete se radovat z manželství a z dětí a z práce a z dovolených. A toto všechno jsou věci, které vám dává Bůh. A chci také, abyste věděli, že odplatou za náš hřích, ne podle mých standardů, ne podle vašich standardů, ale podle Božích standardů, je věčné odloučení od Pána Boha. Proč věčné odloučení? Protože jsme se provinili proti věčnému Bohu a ten náš přestupek a trest za náš přestupek musí odpovídat míře toho, proti komu jsme se provinili. Bůh je svatým, čistým, dokonalým, nádherným Bohem a v jeho přítomnosti nemůže být žádný hřích, protože on je tím nádherným králem králů a pánem pánů, věčným králem králů, a proto i náš trest velezrady vůči němu bude věčným trestem. Za čtvrté, chci, abyste věděli, že je zde i dobrá zpráva. Bůh zachraňuje hříšníky. A tam, kde my jsme se provinili proti Pánu Bohu a tam, kde on by měl naprosto suverénní, 100% právo každého jednoho z nás okamžitě potrestat a spravedlivě potrestat, tam je dobrá zpráva v tom, že Bůh je Bohem, který zachraňuje hříšníky. On poslal Pána Ježíše Krista, svého věčně existujícího syna, proto, aby nás vykoupil z našich hříchů, proto, aby Ježíš žil dokonalý život na našem místě, aby naplnil Boží zákon na našem místě, tam, kde my jsme zřešili, on nikdy nezřešil. Ani myšlenkou, ani skutkem, ani motivem, ničím, vždycky naplnil dokonale Boží zákon a Boží vůli a přišel, aby naplnil Boží zákon na našem místě. Nejenom to, on přišel, aby zemřel zástupnou obětí za nás hříšníky. On se stal tím, kdo vzal náš trest na sebe. A Bůh jako spravedlivý soudce musí někoho potrestat a buď to budeme na konci našich životů my, a budeme za náš hřích trpět věčně v pekle, anebo Bůh na našem místě potrestá svého syna, Pána Ježíše Krista. A to je přesně to, co Pán Ježíš Kristus udělal na Golgotském kříži. Boží hněv byl veléván na něj, za všechny ty, které přišel zachránit, za všechny ty, které přišel vykoupit. A protože Ježíš již pohltil Boží spravedlivý hněv na sobě, a protože přijmul trest za hříchy těch, které přišel zachránit, proto ty, které přišel zachránit, již nikdy nebudou muset být pod Božím trestem. On je naší dokonalou zástupnou obětí na Golgotském kříži, ale tam to nekončí. Velikonoce jsou o tom, že Pán Ježíš třetího dne vstal z mrtvých. A třetího dne vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění, proto aby dokázal, že skutečně tím, za koho se prohlašoval, že zvítězil nad smrtí, satanem a hříchem, že Bůh byl usmířen skrze jeho zástupnou oběť, že Bohu byla jeho zástupná oběť dostatečná. To je všechno to, co vidíme ve vzkříšení. Všechny cesty nevedou do nebe. Všechny náboženství nemají stejný cíl. Pán Bůh určil pouze jednu cestu smíření, pouze jednoho prostředníka mezi hříšnými lidmi a svatým Bohem. A tím není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Za další chci, abyste věděli, že Bůh ve své
dobrotě, lásce a

milosti přikazuje i dnešního dne, abyste činili pokání, abyste se odvrátili od svých hříchů, abyste se podřídili jemu a rozpoznali ho jako krále, kterým již ve vašem životě. On je dobrým Bohem, a my už jsme o tom mluvili, je dobrým Bohem, který dává dobré věci a dobré dary i lidem, kteří ho odmítají, i lidem, kteří od něj utíkají, i oni mohou zakoušet mnoho z jeho požehnání, a on je trpělivým Bohem, který je pomalým k hněvu. A tu jeho trpělivost vidíme, že v tenhle ten moment, v 21. století, můžeme ještě stále dýchat a můžeme stále žít ještě v čase milosti, kdy Bůh volá k tomu, abychom činili pokání, abychom se odvrátili od našich hříchů, abychom vložili naši důvěru se záchranou a vykoupení z našich hříchů pouze a jedině v Páne Ježíše Krista. Chci také, abyste věděli, že tomu tak nebude napořád. Pán Ježíš přišel před 2000 lety poprvé, aby svět zachránil. Přišel, aby svět vykoupil z jeho hříchu. Přišel, aby hledal hříšníky a ztracené, aby je přivedl k sobě, aby je přivedl do svého stáda, aby je adoptoval do své rodiny, aby jim odpustil hříchy. Ale když se Pán Ježíš, který je vzkříšený, vrátí po druhé, již to nebude proto, aby zachránil, ale bude to proto, aby soudil. Vy dnešního dne potřebujete vědět, že jeho milost je zde dnešního dne, ale nebude zde napořád. Chci také, abyste věděli, že to není o vašem souzení. Smyslem tohoto videa není vás odsoudit. Smyslem tohoto videa je říct si věci tak, jak skutečně jsou. Když přijdete do nemocnice s tím, že vám doktor řekne, že máte rakovinu, pravděpodobně si nebudete myslet, že vás doktor chce odsoudit, že? Vy budete vděčními za doktora, který, když zjistí, že ve vašem nitru je nějaká nemoc, třeba rakovina, že vám pravdivě řekne, jaký máte problém. A je to pravdivé stanovení diagnostiky, které potom pomáhá v tom, abychom pravdivě určili také způsob léčby. A tak nikdo z nás by si nemyslel, že nás doktor odsuzuje, když nám řekne, že má rakovinu, a tak i smyslem tohoto svědectví, tohoto videa, není vás odsoudit. Je to jednoduše vám poukázat pravdivě na to, jaký máte problém vy. Stejný problém, který jste měli, a stejný problém, který má zbytek tohoto lidstva. A to je, že jsme hříšníky. A to je, že náš hřích nás jednou doslova zabije, že se z něho nemůžeme vyléčit sami, že potřebujeme lék, který není z tohoto světa. A tím božím lékem na naše nemoci je právě Pán Ježíš Kristus. A my potřebujeme v tom čase milosti, který on ještě dává, odvrátit se od našich hříchů, vydat se za ním, podřídit naše životy jemu, prosit ho za odpuštění. A ta dobrá zpráva je, že on miluje, když může hříšníkům odpouštět. Chci také, abyste věděli, co musíte udělat s těmi věcmi, o kterých zde mluvíme. A tyto věci nejsou zamýšleny pouze proto, abyste byli informováni, proto, abyste věděli, co si křesťané myslí. Boží slovo velice jasně říká, že Bůh dnešního dne přikazuje hříšníkům, aby se odvrátili od svého hříchu, aby vložili svou naději v Pána Ježíše Krista. A to je přesně to, co potřebujete udělat s touto zprávou. Nebudete zachráněni, když budete vědět o Ježíši, nebudete zachráněni, když budete znát nějaká fakta o Ježíši nebo fakta o křesťanství, nebudete ani zachráněni z vašich hříchů, když začnete chodit do kostela, nebudete zachráněni, když se začnete modlitby, nebudete zachráněni skrze čtení písma, i když to jsou všechno dobré věci. A my jako křesťané, jako znovuzrození lidé, je děláme proto, že jsme byli zachráněni, ne pro naše zachránění. A to, co vy musíte udělat dnešního dne, proto abyste byli vyléčeni z nemoci, kterou je hřích. Proto abyste unikli blížícímu se spravedlivému soudu Božímu. Proto abyste unikli věčnosti podloučení od Pána Boha v pekle je odvrátit se od svého hříchu a vložit svou důvěru pouze a jedině v Pána Ježíše Krista. Boží slovo říká, že jsme spaseni a zachráněni z milosti skrze víru a že ta záchrana není z nás, ale že je právě z jeho milosti, že není z našich skutků, proto aby se nikdo nemohl chlubit. A tak my se nespoléháme na Ježíše plus Marii, nespoléháme se na Ježíše plus svaté, nespoléháme se na Ježíše plus naše dobré skutky, ale na základě Božího slova se spoléháme pouze a jedině
na Kristův dokonalý život, na jeho zástupnou oběť, na jeho vzkříšení, na jeho nanebevzetí a na to, že když on řekl na Golgatském kříži, že všechno, co bylo potřebné pro naše vykoupení z hříchu, je dokonané, takže je to dokonané, že je to konečné a že je to finální. A poslední věc, kterou chci, abyste věděli, je, že po smrti, po mé smrti, jsem v pořádku. A pokud bych zemřel na čínskou chřipku, pokud bych zemřel na COVID-19 nebo jednoho krásného dne, na jakoukoliv jinou nemoc, chci, abyste věděli, že jsem v pořádku. Protože vím, komu jsem uvěřil. Protože vím, že ten, který je vzkříšený a který má moc nad životem a smrtí, Pán Ježíš Kristus, má také moc vzkřísit mě. Jsem v pořádku, protože smrt je pouze dveřmi do věčného života. Já vím, že všechny mé hříchy byly odpuštěny toho krásného dne na Golgatském kříži před 2000 lety, když Pán Ježíš Kristus zaplatil pokutu za můj hřích. Chci, abyste věděli, že jsem v pořádku, protože není lepší místo, kde byste mohli být, než u nohou svého stvořitele a spasitele, usmíření tím, že Pán Ježíš Kristus smyl vaše hříchy, jeho předrahou krví, že dal svůj život za váš, že on trpěl proto, abyste vy již nemuseli trpět. A jak říká apoštol Pavel, žít pro mne znamená Kristus a smrt je pro mne zisk. Je to ohromná naděje, kterou máme. Jistotná naděje, neotřesitelná naděje, že víme, kde budeme po smrti a s kým budeme po smrti a můžeme vědět, co se s námi stane. Proč? Protože naše důvěra je plně svěřena v to, kým je Pán Ježíš Kristus a co pro nás vykonal. A tak Ježíš nebyl pouze nějakým učitelem, nebyl pouze dobrým člověkem, nebyl pouze někým, kdo nás chtěl naučit, jak žít lepší život. Ne, Pán Ježíš se prohlašoval za Boha, prohlašoval se za věčného Syna Božího. A Pán Ježíš velice jasně řekl, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Já jsem ta cesta, pravda i život. A tak, milí přátelé, já doufám, že toto video vám pomůže k tomu, abyste porozuměli, o čem je křesťanství, o čem je vztah s Pánem Bohem. A že je zde daleko důležitější problém, než jakákoliv pandemie, která kdy na tento svět přijde, a to je nemoc, kterou máte ve svém vlastním srdci. Narodili jste se jako hříšníci, jste hříšníky a kvůli tomu hřešíte, a jednoho dne budete souzeni svatým Bohem. Usmířte se s ním, dokud je ještě čas. Usmířte se s ním na základě jeho podmínek míru. Vzdejte se svého života proto, abyste mohli získat svou duši. Boží slovo říká, co člověku prospěje, když získá celý svět a bohatství celého světa a všechno, co tenhle ten svět nabízí, jenom proto, aby zbytek věčnosti strávil v odloučení v pekle. To by udělal pouze hlupák. A tak dnešního dne, nejenom, že přemýšlejte o těchto věcech, ale čiňte pokání, vložte svoji důvěru v Pána Ježíše Krista, aby vás mohl vykoupit z té největší nemoci, která je i ve vašem srdci, a to věří. Ať vám Pán Bůh žehná, já doufám, že se jednoho dne na věčnosti uvidíme u nohou Pána Ježíše Krista.

0: Jak jsi uvěřila v Ježíše Krista?
1: Já jsem uvěřila v Ježíše Krista díky prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, protože jsem vyrůstala s maminkou a tatínkem, který taky milovali Pána Ježíše Krista. Měla jsem mám dvě sestry, takže u nás to bylo hezký, krásný dětství, krásnou pubertu a všecko jsem měla, hezký život. A třeba tatínek nás každý ráno budil, přišel k nám do pokojíčku, sednul si ke klavíru a začal hrát písničky z Červeného zpěvníku, třeba Vnitřní záři, Úsměv září, Procit opět nový den. A takže, nebo jiný písničky samozřejmě. A takže my jsme vstávali, tatínek dbal hlavně na to, aby jsme uměli veršiček do nedělní školy. To bylo důležitý. A takže v tomhletom prostředí, když člověk vyrůstá, tak slyší o Pánu Ježíši. Chodili jsme do kostela samozřejmě, do shromáždění u dubu. A potom, když se otevřel naší pomocí taky Červený kostel, kde jsme dělali brigády, tak jsme chodili do Červeného kostela. A tak jsem přišla k Pánu Ježíši, až jsem došla i k osobnímu obrácení, kde skrze bratry Pospíšilovi ke mně silně, ale silně promluvil Bůh a to jeho volání jsem nemohla neslyšet a šla jsem za ním. Tak to je moje, jak jsem přišla k Pánu Ježíši. Tak jsem ho poznala a poznávám ho celý život.
0: A jaká byla tvoje další cesta s Pánem Bohem?
1: S Bohem je cesta úžasná. Protože to spoléhání na něj a ta víra. Já jsem viděla v tatínkovi i v mamce to, že na Boha spoléhají, protože jsme ten život neměli taky vždycky úplně lehkej. Naši nás měli, když už vlastně byli starší a vzpomínám na dobu, kdy třeba že maminka neměla peníze na to, aby jsme si, co nám ráno nakoupí, nebo za co zítra bude nakupovat a tatínek jenom vždycky říkal, Pán Bůh se postará. A on se postaral, takže opravdu ta víra je úžasná a Bůh pomůže. A moje cesta s Bohem je to, že dokážu spoléhat na něj já, že mi dává radost, je napsáno, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se, tak já za to můžu být vděčná, že mám tu možnost se radovat.
0: A co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Nebo co tě naučil skrze tady ten sbor?
1: Baptistický sbor je sbor, kam chodím ráda, zvláště teď v poslední době, kdy cítím, že skrze našeho pana kazatele ke mně silně hovoří Bůh, že se ho používá k tomu, aby jsme Boha více a více poznávali a za to jsem nesmírně vděčná. Je úžasný, jak baptistický sbor u nás je teďko veliký. Já si vzpomínám na chvíle, kdy jsme my tady v tom shromáždění a nebo tady už v tom Červeném kostele při modlitevní chvíli prosili Pána Boha za to, aby to zaslíbení, když se dva nebo tři sejdou ve jménu jeho, že bude uprostřed nás. A tady je tolik lidí, těch dětí, tolika dětí, to je úžasný. A to mě naplňuje velkou radostí, že evangelium se šíří dál, že místo, aby zaniknul sbor v Litoměřicích, tak v Litoměřicích sbor vzkvětá. A jsem za to nesmírně vděčná, že to tak je. Dává mi radost a jsem tady ráda.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Skutečný virus David Gay. Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořili mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto slově nebudu říkat nic o lékařských, sociálních nebo politických aspektech tohoto dění. Na věc mám své názory. A přestože je toho mnoho, co bych mohl říct, nebo co bych rád řekl, neudělám to a zdržím se jakýchkoliv komentářů. Místo toho raději chci zdůraznit duchovní pointu. A to proto, abych upozornil na jednu zcela zásadní otázku. Chci totiž mluvit o skutečném viru. Je tu totiž ještě jiný virus než COVID-19. Infikuje celou lidskou rasu a všichni jsme jim již infikováni. Je s námi už od pádu Adama a nakazil každého z nás. 100% lidí bez výjimky. Úmrtnost na tento virus je 100%, bez výjimky. Duchovní smrt, fyzická smrt a věčná smrt. A přesto většina mužů a žen o něm nechtějí nic slyšet. A také nechtějí nic slyšet o jediné možnosti léčby. A přitom má tato léčba 100% zaručenou úspěšnost. Virus jednoduše ignorují, žijí a umírají, aniž by mu chtěli věnovat pár myšlenek. A podívejme se na to, co se děje v dnešních dnech, kdy se takto šíří koronavirus. Jaká panika a děs vzniká? Staří Řekové měli pořekadlo. Koho bohové hodlají zničit, ten se nejdřív zblázní. Není to tak? Virus, o kterém mluvím, je hřích. Ovlivňuje každého z nás od narození. Vlastně ne. Ovlivňuje nás už od početí. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Žalm 51:7. V tomto žalmu David samozřejmě neříkal, že se narodil jako nemanželské dítě, řekl, že od početí byl v Adamovi. Byl dítě těla, hříšník. Spočíval na něm Boží hněv a mluvil za nás všechny. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, a to platí i pro věřící. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. A tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní.

Efeským 2, 1 až 3. Jakkoliv nepřijatelně to zní, to je pravda. Každá lidská bytost se narodila jako hříšník, na kterém leží ruka Božího hněvu. Kdo v něho věří, v Ježíše Krista, nebude odsouzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3:18, 19 a 36. My všichni, 100%, bez výjimky, jsme již od početí infikováni tímto virem hříchu. A tento virus je smrtelný. Již nás zabil duchovně a je jisté, 100% jisté, že nás zabije i fyzicky. V důsledku tohoto viru, tohoto hříchu všichni zemřeme. Ale je to ještě horší, mnohem horší. Po smrti budeme čelit třetí fázi důsledku virové nákazy. Jmenovitě soudu Pána Ježíše Krista. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi. Amen, amen pravím vám. Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna. A kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, protože je Syn člověka. Jan 5, 22, 25 a 27. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to On, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Skutky 10:42. Neboť Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Skutky 17:31. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2. Korinským 5:10. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé. 2. Timoteovi 4:1. Každý člověk jen jednou umírá a potom přijde soud. Židům 9:27. Vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 1. Petrova 4:5. A také víme, jaký je trvalý důsledek tohoto viru pro všechny, kteří zemřou, aniž by na něj hledali lék. Jejich koncem je zahynutí. Filipenským 3:19. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí. Tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku, a neuniknou. 1. Tesalonickým 5:2. To je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde. 2. Tesalonickým 1:5-10. Existuje pouze jeden lék. Šimon Petr mu odpověděl, Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,
68. Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4:12. Ale tento lék má 100% úspěšnost. Všichni, kdo se odvrátí od svého hříchu a důvěřují Pánu Ježíši Kristu, budou okamžitě a navždy zachráněni. Kdo v něho věří, nebude odsouzen. Jan 3:18. Aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v nejposlednější den. Jan 6:40. Pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Skutky 10:43. Co mám dělat, abych byl zachráněn? Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i celý tvůj dům. Skutky 16:30-31. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10:9. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Římanům 10:13. Takže s erupcí koronaviru svět přechází do panického režimu a snaží se dělat vše, co je v jeho silách, aby ho odvrátil, a to i přesto, že pro každého jednotlivce není ani zdaleka jisté, že ho dostane. A i když ho dostane, je velmi pravděpodobné, že jeho dopad bude minimální a krátkodobý. V žádném případě se nesnažím snižovat, bagatelizovat nebo podceňovat jeho nebezpečí. A to obzvlášť na zranitelné skupiny obyvatel, ale taková je realita. V kontrastu k tomu, každý člověk už byl nakažen smrtelným virem hříchu. Virem, u kterého máme jistotu smrti, a to i té věčné. Navzdory této vážné skutečnosti a navzdory tomu, že Bůh poslal svého syna na svět, aby zachránil hříšníky, drtivá většina mužů a žen se o to vůbec nezajímá a bezstarostně směřuje ke dni soudu. No není to šílenství? Šílenství nejvyššího řádu? Ačkoliv mluvil o pronásledování, Kristus nám sdělil, že věčná smrt je nekonečně horší než ta fyzická. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může duši i tělo zahubit v pekle. Matouš 10:28. A ačkoliv ve své pozemské službě vyléčil Kristus všechny druhy nemocí, aby potvrdil a ilustroval svou moc zachránit od hříchu, nikdo se o jeho pomoc nezajímá. A přitom je hřích tím virem, o který bychom se měli nejvíce zajímat a obávat se ho. Výzva je jasná. Připrav se na setkání se svým Bohem. Jak se na setkání s Bohem připravíte? Takto. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu. Muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechce vrátit k Hospodinu, slituje se nad ním. K Bohu našemu vždyť odpouštím mnoho. Izajáš 55:6-7. Kdy? Teď. Jinými slovy,
musíme činit pokání a obrátit se ke Kristu. Udělejte to teď. Vyzývám vás, abyste důvěřovali Pánu Ježíši Kristu, spasiteli hříšníků. Důvěřujte jeho jménu, jeho osobě, jeho zásluhám. Věřte v jeho krvavou oběť, kterou vykonal, aby usmířil spravedlivý Boží hněv. Věřte Kristově spravedlnosti, aby vás přikryl svou vlastní dokonalostí. A budete ihned zachráněni ze všech svých hříchů jednou provždy. Jiná možnost není. Nejde o to, jestli virus chytíte. Už dávno jste infikovaní. Smrt a věčnost se přibližuje každým dnem. Není čas na žádné odklady.

Boh nám je útočišťom a silou, osvedčenou pomocou v súžení. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy rútili sa doprostred mora. Hospodín zástupov je s nami, prepevným hradom je nám Boh.

kámen zvětral a křik lůzy dávno odnesla už staletí. Za svůj každý hřích se stydím,

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

přítel hříšníků. Přišel syn člověka, přítel celníků a hříšníků. Matouš 11:19. V 7. kapitole Lukáše čteme příběh o farizeovi jménem Šimon, který pozval Ježíše do svého domu povečeřet. Tento zbožný muž pozval také vybranou skupinu náboženských vůdců, jako byl on sám, aby usedli k témuž stolu. Tito hosté byli z největší pravděpodobnosti také farizeové. Bez pochyby to byla velice náboženská sešlost. Šimon a jeho známí farizeové pečlivě dodržovali zákon. Puntičkářsky platili desátky a každý den chodili do Božího domu. Ve svých očích byli svědomitě spravedliví a podle svých představ byli svatými muži své generace. Nejsem si jistý, proč farizeus pozval Ježíše na večeři. Natož, aby přivedl další přísně náboženské muže, aby s ním stolovali. Nejpravděpodobnějším důvodem pro jeho pozvání zřejmě bylo, že Šimon a jeho přátelé chtěli rozhodnout, zda je Ježíš prorok, nebo mu, jako takovému, nechtěli ve skutečnosti přikládat důležitost. Šimon, jak je v této pasáži jasně uvedeno, věděl, že má Ježíš pověst jako prorok. Lukáš 7:39. V této kultuře bylo běžné, že každého hosta vítali s umyvadlem vody a plátnem, aby omyli prach s nohou návštěvníka. V té době tam nebyly žádné dlážděné cesty, takže nohy lidí byly vždy po cestě zaprášené. Také hosta přivítali polibkem na obě tváře. Potom dostal malou nádobku s olejovou mastí, aby si ji vetřel do vlasů, které nejspíš potřebovali zvlhčit. Když tuto pasáž pročítám, vypadá to, že Šimon své ostatní hosty zaopatřil a posadil dřív, než přišel Ježíš. A je téměř jisté, že tito hosté byli podle zvyku osvěžení. Konec konců, žádný farizeus by nechtěl mít mezi sobě rovnými pověst, že není pohostinný. Z této pasáže je však zřejmé, že Ježíši se takové pohostinnosti nedostalo. Všechno, čeho se mu dostalo, byla pouze povýšenost. Nebyla tu žádná voda, aby smyl prach se svých nohou. Žádný zdvořilý políbek na tvář, žádný olej na jeho vlasy. Lukáš 7:44-46. Místo toho ho přivedli ke konci stolu jako méně důležitého návštěvníka a musel se posadit mezi ostatní s dosud zaprášenýma nohama. Písmo nám neříká, o čem tato skupina kolem stolu debatovala, ale můžeme se domnívat, že to souviselo s teologií. Farizeové byli v této věci odborníky a pokoušeli se Ježíše při další příležitosti napálit podivínskými dotazy. Ale Ježíš věděl, co je v srdcích těchto lidí a brzy to vyšlo na světlo. Dále tu čteme, že na scénu vpadla žena z ulice, která byla hříšnice. Tato nechvalně známá žena si nějak našla cestu kolem sloužících v domě a vešla až do místnosti, kde tito náboženští muži večeřeli. Tam se zastavila u nohou Ježíše, v rukou alabastrovou nádobku s mastí a vzlikala. Šimon a jeho přátelé museli být příliš ohromeni, než aby jednali. Opravdu, nejspíš byli v šoku. Znali tuto ženu a věděli, že je velkou hříšnicí v jejich městě. Asi to byla prostitutka. Dovedu si představit, co si tito náboženští muži mysleli. Jak trapné, taková hříšnice si vpadne mezi nás na tohle setkání s Ježíšem. Probíráme tu teologii a najednou se sem přiřítí tahle šlapka. Hříšnice padla na kolena, vzala do rukou Ježíšovi nohy a začala je omývat svými slzami. V ten moment museli farizeové překvapením lapat po dechu.
Ale ne. Jak může Ježíš dovolit, aby se ho taková žena dotýkala? Je to v rozporu se zákonem dotýkat se někoho, kdo je nečistý. Neměl by ani dovolit, aby se dotkla jeho roucha. Ale on tu dovolí prostitutce, aby objímala jeho nohy. V tu chvíli udělala něco nemyslitelného. Rozpustila si vlasy. Žádná slušná židovská žena by takovou věc na veřejnosti neudělala. Ale tato pochybná ženština dočista vysušila Ježíšovi nohy svými vlasy. Nakonec otevřela alabastrovou nádobku a na Ježíšovi nohy vylila mast. Teď už byli farizeové rozhořčeni a mysleli si, jak hanebné, to je erotičnost. Ježíš snad vůbec není prorok. Kdyby byl skutečně poslaný od Boha, věděl by, že tato žena je hříšná a ihned by tohle předvádění těla zastavil. Opravdu, písmo říká, že přesně tohle si Šimon myslel. Lukáš 7:39. Ale Ježíš četl myšlenky svého hostitele a odpověděl. Šimone, musím ti něco povědět. 7:40. Chci tu udělat přestávku, abychom uvažovali o slovech, která tu Ježíš Šimonovi říká. Faktem je, že když jsem tento příběh poněkolikáté přečetl, Duch svatý mě zastavil a slyšel jsem, jak mi šeptá. Davide, musím ti v tomto příběhu něco říci. Opravdu věřím, že nám všem tu musí Pán něco říci. Cítil jsem puzení v mísice do toho příběhu a prozkoumat sám sebe ve světle jeho pravdy. Okamžitě jsem viděl, že tu jednají dva duchové. Duch farizejství a Kristův duch odpuštění a obnovení. Farizeové šířili ducha posuzování, jsem svatější než ty, a odsuzovali jak nechvalně známou ženu, tak Ježíše. Ale Kristus zjevuje ducha odpuštění a obnovení, když říká Šimonovi, že mu musí něco říci. Přiznávám, že když jsem se vmísil do této scény, mojí první myšlenkou bylo, samozřejmě, že mám ducha Ježíše. Jsem přítel hříšníků. Trávím roky ve službě závislým na drogách a alkoholikům, prostitutkám, těm nejhorším hříšníkům. Nemám v sobě žádné farizejství. Asi tak nějak bych přemýšlel. Opravdu. Většina z nás si myslí, nejsem takový věřící. Nesoudím druhé. Ale právě duch farizejství takto uvažuje. Nejsem jako druzí. Jsem mnohem spravedlivější, svatější. Většina z nás občas dopustila, aby závist, žárlivost nebo hněv podbarvili naše mínění o druhých. Podle mě je nejlepší definicí farizea tato. Farizeus je ten, kdo monitoruje hříchy druhých, ale sám sebe ospravedlňuje. Ježíš to objasňuje na modlitbě farizea v chrámu. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, rváči, nespravedliví, cizoložníci. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všeho, co vlastním. Lukáš 18:11-12. Jednoduše řečeno, duch farizejství říká, každý druhý chybuje. Všude kolem nevidím nic jiného než hřích a kompromis. Ale já jsem v pořádku. Já jsem obhájce pravdy. Co to bylo, co musel Ježíš Šimonovi říct? Kristus Šimonovi pověděl podobenství o dvou mužích, kteří dlužili peníze věřiteli. Jeden dlužil 500 denárů a druhý 50. A když neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz tedy, který z nich ho bude více milovat? Zdá se, že Šimon pochopil. V následujícím verši čteme. Šimon odpověděl. Mám za to, že ten, kterému více odpustil. Co přesně Kristus tomuto farizeovi sděloval?
Stručně řečeno, říkal Šimonovi, ty jsi ten, kdo potřebuje odpuštění. Víte, jak mu Ježíš nejprve řekl? Musím ti něco povědět. Měl tím na mysli, chci ti ukázat, co je ve tvém srdci. V tuto chvíli nejde tady u stolu o ženu, která sem vešla. Jde o tebe, Šimone. Je to o duchu, který je v tobě. O tvé náboženské píše a tvé aroganci. O tvém odsuzujícím duchu, o tvém nedostatku slitování. Věřím, že Ježíš pyšnému farizeovi v podstatě říkal, tato takzvaná hříšná žena zná hloubku své zkaženosti. Ona ví, že si zaslouží soud a přiznává svou beznadějnost. Vidí sama sebe jako toho nejhoršího z hříšníků. Skutečný důvod, proč jsem přišla a tohle udělala, je ten, že je tak vděčná za milost a očištění. Tato žena vidí, že máš pro ní jen pohrdání, Šimone. Ona slyší šepot a pomlouvačné řeči mezi vámi všemi a cítí tvůj odsuzující hněv. Ale ona tě na oplátku soudit nebude. Ne, ona tě navzdory tomu bude milovat, protože ví, co jí bylo odpuštěno. Ona je schopná milovat každého, protože navzdory svým hříchům je tolik milovaná a teď cítí, že nemá právo odsuzovat druhé. Ale ty, Šimone, nevidíš zkaženost svého vlastního srdce. Odsuzuješ tuto zlomenou ženu, ale nevidíš, že potřebuješ stejně mnoho nebo možná ještě víc milosti. Myslíš, že ona potřebuje mnoho odpuštění a že ty potřebuješ málo. Ale tak to není. Uvažujte o tom, co předtím Ježíš řekl farizeům. Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce totiž vycházejí zlé myšlenky, cizoložství, smilnění, vraždy, krádeže, lakomství, ničemnost, lest, nestydatost, závistivé oko, urážky, pýcha, bláznivost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka. Marek 7, 20 až 23. Za 50 let své služby jsem viděl tolik pošetilosti, tolik falše, tolik obchodování s evangeliem, tolik vynucování a falešných doktrín. A vím, že to všechno zarmucovalo Pána. Ježíš za svých dnů vyhnal penězoměnce a zjevil, co je falešné. Ale nejvášnivější odsouzení si vyhradil pro farizejství. Vyprávění evangelií mě přesvědčuje, že neexistovalo nic, co by Kristus nenáviděl víc. Mojí modlitbou v posledních týdnech bylo, aby mi Pán ukázal farizejství v mém vlastním srdci. Modlil jsem se, Ježíši, než budu kázat další kázání o stavu tvé církve, dřív než řeknu ještě jedno slovo o nedostatcích služby někoho dalšího, ukaž mi, prosím, mé vlastní srdce. Duchu svatý, mocný chirurgu, řízni hluboko do mé rakoviny a zrengenuj mé srdce. Ukaž mi pýchu a tvrdost v mém srdci. Nedávno jsem četl, že v Americe existuje 3700 letničních denominací a na celém světě nějakých 27 tisíc. Kromě toho existují tisíce charismatických skupin a malých denominací v Brazílii, Argentině, Nigérii a dalších afrických zemích. Je mnoho set těchto denominací. Baptisté v počtu rozmanitých denominací nezaostávají. Mnohé z těchto denominací mají dogmatický zvuk, dělají velké věci a pozvedají duchovní církve. Kážou mocně evangelium a vyhrávají velký počet duší. Ale existuje také hodně těch,
které jsou rouhavé, bezbožné, je tu mnoho falešných proroků a mnoho žebrání peněz od chudých. A tak to bylo i za dnu Krista. Bylo tam tolik typů farizeů, tolik odčepených skupin saduceů, tolik antagonistických kněží. Falešnými doktrínami se to jen hemžilo. Vdovy byly okrádány a domy starců byly vykrádány. Všechno z náboženských důvodů. Ježíš jasně řekl, že jednoho dne budou pachatelé všech takových hříšných skutků odsouzeni. Každý bude v ten den stát před ním a vydávat počet z toho, co dělal. Ale v době, kdy Ježíš sloužil na zemi, odmítal trávit čas monitorováním těchto lidských záležitostí. Ještě neseděl na svém soudcovském stolci. Místo toho se zaměřil přímo na fungování svého království. V nadcházejících dnech uvidíme vzestup pošetilosti a falše v církvi jako nikdy předtím. Povstanou andělé světla, démony posedlí kazatelé a evangelisté, jejichž řeč bude plynulá, mrštná, výmluvná a upoutá pozornost. Tito muži budou mocní ve svém vystupování a uhlazení v kázání slova, které bude zcela inspirované ďáblem. Nedávno jsem viděl jednoho takového evangelistu v televizi, kde vedl akci na získávání finančních prostředků. Vykládal divokou historku o ženě, která dala $100 na jeho službu a během pár týdnů obdržela dědictví ve výši $800,000. Byl jsem v šoku a nemohl se odlepit z křesla, když jsem sledoval, jak toto hnusné vnadidlo funguje. Brzy jsem se vzteky rozžhavil a křičel jsem do nebes. Já toho podvodníka odhalím. Ale v zápěti jsem věděl, že k mému srdci šeptá Pán, ne, ty ne, ty ho necháš být. Slepí vedou slepé a všichni skončí v jámě. Opravdu věřím, že mou touhou bylo bránit evangelium, ale reagoval jsem v těle. Faktem je, že Ježíš se už k tomuto tématu vyjádřil. Jednoho dne k němu přišli jeho učedníci a řekli, mistře, tím, co učíš, jdeš farizeum na nervy. Ježíš jim odpověděl, opusťte je. Jsou to slepí vůdcové slepců. Povedeli slepí slepého, oba padnou do jámy. Matouš 15:14. Během let své služby jsem byl dohnán k tomu, že jsem vypustil mnoho silných slov proti falešnosti a hlouposti. Nezříkám se toho, ačkoliv vím, že jsem byl ve své horlivosti občas uveden v omyl. Ale všechno bude ještě horší a toho, co zarmucuje Pána, bude tolik, že bychom dost dobře mohli trávit všechen svůj čas tím, že se budeme snažit tyto ohně uhasit. Kristus nám říká, že to nemá být naším prvořadým zaměřením. Místo toho nám dává jasné slovo, na co se máme v těchto posledních dnech zaměřit. Jsme povoláni, abychom obnovili padlé. Uvažujme o tom druhém duchu, který se v domě farizea Šimona toho večera projevil. O duchu odpuštění a obnovení. Písmo nám říká, obrátil se k té ženě. Lukáš 7:44. Tady vidím, že nám Ježíš ukazuje, na co se musíme zaměřit. Ne na falešné náboženství, ne na falešné učitele, ale na hříšníky. Ježíš se odvrátil od Šimona a jeho hostí. Obrátil se k ženě a řekl, proto ti říkám, je jí odpuštěno hodně hříchů, neboť hodně milovala. Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Ježíš tu zjevil, proč přišel, aby se přátelil a obnovil padlé. Opuštěné ty, kteří jsou chyceni hříchem. A dnes nám říká,
O tomhle je moje služba. Podobně nám říká apoštol Pavel, že právě na tohle se musíme zaměřit. Nemáme soudit padlé lidi, ale usilovat o jejich obnovení a odstranění jejich hanby. Vlastně z toho udělal zkoušku pravé duchovnosti. Ochota obnovit padlého člověka. Bratři, i kdyby byl člověk zachvácen nějakým prohřeškem, vy duchovního napravte v duchu krotkosti a každý dávej pozor sám na sebe, abys nebyl pokoušen i ty. Galackým 6.1. Když Pavel používá obrat, dávej pozor sám na sebe, žádá Galacké, aby si vzpomněli, jak sami potřebovali milost. Jinými slovy, co vám Kristus odpustil, jakou hanbu z vaší minulosti odstranil, překryl Pán ty hříchy, no tak se zamyslete nad všemi nelaskavými skutky a myšlenkami ve svém každodenním životě a svou vlastní potřebou Kristovi stále plynoucí milosti a odpuštění. Teolog Jan Kalvín řekl v podstatě toto. Křesťan, který soudí hříchy druhých, zatímco je sám vinen, je jako usvědčený zločinec, který si stoupnul na soudcovské místo, aby usvědčil druhé. Proto je tu Pavlovo varování. Každý dávej pozor sám na sebe, abys nebyl pokoušen i ty. Pavel pak rychle dodává tyto návody Kristova chování. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon. Co to je Kristův zákon? Je to láska. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Abyste i vy milovali jeden druhého. Jan 13:34. Je pravda, že hřích je nejtěžší lidské břemeno. My prostě nedokážeme přehlédnout nebo omlouvat hřích u druhých. Ale je tu způsob pomoci, jak podpírat druhé v jejich břemenech. A to je něžná, láskyplná péče a náprava. Máme obnovit kající bratry vlídností a láskou. Pavel napsal Timoteovi, jak jednat s těmi, kdo se probrali z ďáblovy pasti, nebo tím byli chyceni, aby činili jeho vůli. 2. Timoteovi 2.26. Vyučuje ho. A pánův služebník se nemá hádat, ale má být ke všem laskavý, schopný vyučovat, snášenlivý, s krotkostí napravující ty, kdo se stavějí na odpor. Snad jim Bůh dá pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti. Je důležité, abychom doopravdy chápali, co nám Pavel v tomto jednom verši říká. Když čteme Pavlovo nařízení, abychom nesli břemena jedni druhých a tak naplnili Kristův zákon, máme se sami sebe ptát. Opravdu chci žít tak, abych se líbil Bohu a naplnil jeho slovo? Mnoho způsobů jsem zkusil, abych se líbil Bohu. Modlil jsem se, Pane, sraž mě na zem před svou přítomností, ať vzlikám zlomeností, dej, ať jsem kající a lítostivý, rozhýbej mého ducha, ať se nenakazím žádnou vlažností, dej mi větší vášeň pro tvé slovo. Všechny tyto věci jsou dobré, jsou duchovní a když je děláme, cítíme se dobře, protože víme, že děláme věci, které se Bohu líbí. Ale Pavel říká, tady je, co od nás Bůh chce nejvíc. Je tu jeho slovo, jak naplnit Kristův zákon. Neste břemena jedni druhých, obnovte padlé. Nemohu ze sebe tato Pavlova slova setřást. Zůstávají ve mně a já se ptám, Pane, jak přesně mám nést břemena někoho jiného? Nemohu nést hřích druhých. To je pouze Kristova práce. Přesto, Pane, slyším, jak říkáš, že je to tvé přání. Proto by to měla být věc,
kterou bych měl vědět, jak udělat. Ale já to nevím. Kde jsou pokyny? Toto slyším od Ducha Svatého. Musím ho žádat, aby ze mě vyškrábal všechnu pýchu, všechnu mou závist a žárlivost, všechno mé odsuzování a zavádějící horlivost. A mám ho žádat, aby mi dal svého ducha odpuštění a trpělivosti. Stručně řečeno, mám usilovat o ducha, kterého měl Ježíš v Šimonově domě. Když v sobě takového ducha máme, působí silně jako magnet, který přitahuje ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. Tohle přitáhlo nechvalně známou ženu k duchu slitování v Ježíši. Víme, že je to práce Ducha Svatého, aby přemlouval a táhnul hříšníky ke Kristu. Ale proč by k nám Duch Svatý posílal člověka, který potřebuje odpuštění, když nemáme ducha odpuštění? Velký evangelista George Whitefield a John Wesley byli dva z největších evangelistů v historii. Tito muži kázali tisícům na otevřených shromážděních, na ulicích, v parcích a ve vězeních. A jejich služba přivedla mnoho lidí ke Kristu. Ale mezi těmito muži vyvstal spor o učení. Jak je člověk posvěcen? Oba dogmatické tábory bránili silně své pozice a mezi následovníky obou mužů došlo k výměně nepěkných slov, když nevybíravým způsobem argumentovali. Jednoho dne přišel k Whitefieldovi jeho stoupenec a zeptal se: uvidíme Johna Wesleyho v nebi? Ve skutečnosti se ptal: jak může být John Wesley spasen, když káže takový blud? Whitefield odpověděl: ne, neuvidíme Johna Wesleyho v nebi. Bude tak vysoko u Kristova trůnu, tak blízko Ježíši, že ho nebudeme moci vidět. Pavel nazval tohoto ducha rozšířeným srdcem. A měl ho v sobě, když psal Korinským, církvi, v níž ho někdo obvinil z tvrdosti a vysmíval se jeho kázání. Pavel je ujišťoval: naše ústa jsou otevřena k vám, korinští. Naše srdce je rozšířeno. 2. Korinským 6.11. Když Bůh rozšířuje tvé srdce, rázem je odstraněno mnoho limitů a bariér. Už nevidíš jen úzkým objektivem. Místo toho zjišťuješ, že tě Duch Svatý nasměroval k těm, kdo jsou zranění. A zranění jsou přitahováni k tvému soucitnému duchu magnetickým tahem Ducha Svatého. Takže máš jemné a laskavé srdce, když vidíš zraněné lidi? Když vidíš bratra nebo sestru, kteří klopítli v hříchu, mají problémy, možná směřují k rozvodu, jsi v pokušení říci jim, co je v jejich životech špatného? Nepotřebují, aby jim to někdo říkal, protože to už s největší pravděpodobností vědí, jak říká Pavel. Takoví zranění potřebují být obnoveni v duchu mírnosti, trpělivosti a laskavosti. Potřebují se setkat s duchem, kterého Ježíš ukázal v Šimonově domě. Toto je volání mého srdce po zbývající dny mého života. Bože, odstraň všechna omezení z mého srdce. Chci tvého soucitného ducha k těm, kdo jsou zranění. Tvého ducha odpuštění. Tvého ducha obnovení, abych odstranil jejich hanbu. Odstraň z mého srdce každou nepřístupnost a zvětši mou schopnost milovat mé nepřátele. Když se přiblížím k někomu, kdo je v hříchu, ať se nepouštím do odsuzování. Místo toho, ať ve mně vytryskne pramen vody a stane se řekou Boží lásky k ním. A ať láska, která se jim ukáže, v nich roznítí lásku k jiným.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

0: před 66 lety bloudil tímto městem mladý člověk. Nebylo mu ještě 20 a byl bezradný a prázdný ve svém srdci, ba může se říci skoro zoufalý, protože všechny ty věci, které nabízel tento svět, mu nepřinášely uspokojení a radost. A tím člověkem jsem byl já sám v textilní průmyslové škole a našel jsem místo zde v továrně Klazar, továrna na Koberce. Mým úkolem bylo vynalézat a navrhovat různé vzory na látky, na koberce, na záclony a to bylo moje potěšení. Já jsem nikdy nebyl žádný veliký student. Moje známky na škole nebývaly zrovna ty nejlepší, ale co mě Bůh dal, bylo, že jsem měl sklon k malování. A já jsem maloval rád. Já, co jsem přišel do Ameriky v roce 1971, tak jsem namaloval asi 140 obrazů. A ty jsou všechny rozdané mezi lidmi v armádě spásy. Pro mě to bylo potěšení a radost. Ale když jsem pracoval v té firmě, já jsem nenalezal pravé uspokojení ani v tom, protože já jsem přišel z nešťastného domova. Manželství mých rodičů bylo těžce rozhárané a to, co jsem zakoušel jako dítě a čeho jsem byl svědkem v mé vlastní rodině, to nebylo nic potěšujícího ani povzbuzujícího. A to mě připravilo o iluze do života. Já jsem vstupoval do života, nevěřil jsem, že bohatství přináší uspokojení. Moji rodiče byli dobře situovaní lidé. Nevěřil jsem ani, že nějaké zvláštní vzdělání může člověku dát plné uspokojení. A v manželství v to jsem vůbec nevěřil. Říkal jsem si, nač se ženit? Mít takové peklo, jako moji rodiče měli? No a tu jsem stál na křižovatce života tady v Brně a nevěděl jsem kudy kam. Samozřejmě, že jsem zkoušel ledacos. Já jsem šel třeba do divadla, nebo na koncert, nebo do biografu a nebylo ještě ani polovička, já už jsem odtamtať utek, protože ta hrozná prázdnota uvnitř mě zžírala. A bylo to 25. listopadu roku 1925, když jsem opustil svůj pokoj a pustil se do sichravého večera zde v tomto městě. Neviděl jsem kam jít, tak jsem šel bez cíle, až jsem přišel pod Špilberg. A tam vedla pěšinka takhle nahoru, listí padalo, tlelo, byla taková melancholická nálada i v té přírodě a v mém srdci také. A tak jsem právě se chystal, že půjdu nahoru tou pěšinkou. To jsem ale ještě nevěděl, že ta místa v noci bývají také místem všelijakých zlých věcí a neřestí. Neměl jsem potuchy, ale lákala mě ta melancholická, ta smutná pěšinka posypaná listím, které stále pomalu padalo dolů. Ale já jsem přišel k té pěšince a než jsem na ní vložil nohu, věřte si to nebo ne, já to cítím jako dnes, jako když mě zezadu někdo takhle položil ruce na ramena a otočil mě. Náhle jsem se otočil a cesta směřovala takovou úzkou uličkou kolem Panenské ulice na náměstí Svobody. Tam jsem nikdy nerad chodil. Tam bylo vždycky plno světel, byla tam tehdy stanoviště taxíku a plno lidí. To místo mě nikdy nelákalo. Ale přišel jsem tam v tento sichravý večer, poprchávalo a tam uprostřed náměstí pod tou Mariánskou sochou stáli tři lidé. Já jsem nikdy takové lidi neviděl. Bylo mi jejich v srdci líto, protože jeden hrál na trubku, jeden držel prápor a jeden měl buben a trošku bubnoval na ten buben. No já jsem si myslel, chudáci, v takový zimě, pro těch pár grošů, co jim lidé dají, jaké je to smutné živobytí. Ale než jsem se nadál, oni začali mluvit. Přátelé, já jsem byl opuštěná prázdná duše a tu slyším slova, je zde Bůh, milující pán, který zve k sobě každého, pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste a já vám odpočinutí dám. Cítíš se sám, opuštěný, prázdný ve svém srdci, nevíš kudy kam, pojď za mnou, Ježíš tě zve, boží láska ti otvírá svou náruč a tak podobně. Tam jsem stál, jako přimrazený. Já se nemohnout. Ti lidé mluvili o mně. Ti vyprávili o tom, co se dělo v mém srdci, o té prázdnotě, o té touze po něčem velkém, krásném, mocném, co by mě pozdvíhlo z toho bloudění. Zde stáli, skončili a dodali. Jestli chce někdo slyšet víc, pojďte, následujte mě. Víte, tenkrát bývalo na ulici tady plno lidí. A tak já jsem šel za nimi, nevěděl jsem kam mne zvou. Jenom jsem toužil slyšet víc a víc o té radostné, krásné zvěsti, kterou oni mě řekli. Po cestě jsem si říkal, je tohle možné v moderním věku, aby ještě někdo věřil na Pána Boha? Já o něm doma nikdy neslyšel. Naši nikdy do kostela nechodili, nikdy o Bohu nemluvili, my jsme se nikdy nemodlili o nějaké Bibli, to jsem neměl potuchy, že nějaká existuje. A tak jsem se divil, jak je to možné. Ale na druhé straně jsem si říkal, vždyť ti lidé nemohli by mluvit o tom s takovou radostí. Nemohli by mluvit o tom s takovou jistotou. V tom musí něco být. Oh, kéž bych to také poznal. A přišli jsme sem do Staňkové ulice. Tehdy nebyl tady takovýto krásný sál jako tento. Děkujeme komunistům, že nám jej tak hezky upravili. No, nesmějte se. Kdybyste viděli, jak tento sál tenkrát vypadal, to byste se divili. No a bylo kázání. Lidé mluvili, vyprávěli nádherné věci o Bohu. Zpívali se písně, které já jsem neznal, ale v mém srdci bylo teplo. Bylo mě krásně v tom prostředí. Bylo zde něco, co mě tak oslazovalo, tu hořkost mé duše. A najednou tam přišel ke mně jeden pán, také v takovéhle uniformě, sedl si vedle mě, já jsem si myslel, co pak asi chce. Teď on mě začal objímat. A to nesnad, že by mě objímal tak, jako já jsem zvyklý dnes objímat lidi, skoro každýho. Sedl si vedle mě a položil si takhle ruku kolem ramenou a říká mě, bratře, chtěl byste přijmout Pána Ježíše? No prosím vás, co člověk, který neměl o duchovních věcech ani potěchy, to byla dokonalá tma, co se mu měl odpovědět. Přijmout Pána Ježíše, jak se to přijímá, nebo co se dělá, to jsem nevěděl. Měl tu ruku kolem mých ramen a říkal, vyprávěl mě něco krásného. Co to já nevím. Já jsem se třásl na celém těle, ale posléze říká, bratře, pomodlete se. Co pak já jsem se kdy v životě modlil, věděl jsem vůbec, co je modlitba, já jsem neměl potuchy. A tak jsem mlčel a říkám, já nevím jak. On říká, tak se, bratře, pomodlete modlitbu Páně. Co pak já jsem věděl, co je modlitba Páně? Já to v životě neslyšel, ani to jméno, ani jak zní. A tak jsem zase říkal, ale já to nevím jak, já to neznám. A teď, inteligentní mladý člověk, který se domýšlivě o sobě myslel krásné věci, jako malinké pětileté dítě jsem opakoval po něm. On řekl, Pane Ježíši, a já, Pane Ježíši, prosím tě, odpust mě moje hříchy, prosím tě, odpust mě moje hříchy, očisti moje srdce, očisti moje srdce. Takhle, to byla celá modlitba. A pak jsem vstal, spocenej, vyděšenej, ale v mém srdci, tam byl v mém nitru, byl takový pokoj a radost. Odkud se přišla? Odkud přišla? Brat ráno tady řekl verš, když zase vedl Hospodin zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve snách. A to bylo se mnou. Vstal jsem a kdyby mě někdo se zeptal, přijmul jste Pána Ježíše, uvěřil jste, já bych mu neodpověděl, protože bych nevěděl, na co se ptá a co mu mám říct. Ale ten div odpuštění, spasení, milosti, ten se udál a od toho dne můj život byl úplně změněný. Ne, že bych se stal dokonalým,
1: Ne, já jsem nerozuměl ničemu, ale ta touha, ten hlad po Bohu mě vedl a řídil. A Bůh, tak jak to bratr řekl, mě vedl jako ve snách. A už rok potom, co jsem přišel k obrácení, vlastně jenom rok potom, co jsem přišel k obrácení, mě ten důstojník zdejší, a to byl Angličan, jmenoval se Norman Duggins, který později se stal šéfem štábu v Anglii, to je po generálovi nejvyšší hodnost, ten zde byl kapitánem a poslal mě do kadetní školy. Přátelé, víte, být rok obrácený a znát Bibli, to nebylo vůbec myslitelné. Věřte mě, když oni mě vzpomínám si na to jako dnes, když mě v kadetní škole řekli, budeme číst z knihy Ester. Já nevěděl, jestli je v Novém zákoně nebo ve Starém zákoně. Vidíte, jaká ubohá to byla znalost. Ale jedno jsem si pamatoval ze slova Božího. Když Pán již řekl, já jdu a odejdu, ale pošlu jiného utěšitele, toho Ducha Svatého, který vás bude vyučovat i všeliké pravdě. A to mě v srdci zůstalo. To byla ta touha a moje modlitba byla, Pane, dej mi Ducha Tvého, veď mě, já bloudím, já jsem ve tmě, já neznám nic. V kadetní škole bylo nás 10 kadetů a rozdělili nás na 3 třídy. Ty, kteří znali slovo Boží dobře, protože se zrodili ve věřící rodině, druzí, kteří znali slovo Boží částečně, a ty poslední, to jsme byli 2, to byli ti, kteří neznali skoro nic. A v té poslední třídě byl jsem já. Já jsem si ale z toho nic nedělal, že jsem byl poslední. Víte, ono to není vždycky nejhorší být posledním, protože když je někdo poslední, cítí se mdlý a slabý, tím více cítí závislost na Bohu. Kdo toho hodně ví a kdo to všecko umí, tak ten si říká, já se nemusím bát, čeho? Já přeci. Já jsem to nemohl tak dělat. Já jsem cítil, že plně jsem odkázaný na něj. Při každé příležitosti jsem volal, Pane, smiluj se, vidíš, že jsem nemožný, pomoz mě, stůj při mě, Duchu Boží, veď mě. A Bůh na to odpovídal. Ne nějakým zvláštním způsobem, prostě on mě vychovával, naplňoval mé srdce nadšením pro Boží věc, hladem po slově Božím, touhou sloužit jiným a přivést je ke Kristu. A to je právě ten život. Víte, vy znáte mnoho slova Božího a třeba i naspaměť, to ještě neznamená vůbec nic, jestli to, co znám, nedovedu vložit do praxe, jestli nedovedu tu lásku Boží žít a přinést ji i druhým, druhé zvát a přivést je ke Kristu. To je život, to Bůh očekává, protože když to símě padne do země a vzroste, jestliže nepřinese ovoce a neroste a nerozdává, tak na čijej Bůh může potřebovat. Já nevím, jak si vy jste křesťané, jste tady rozdílní lidé, pravděpodobně z různých denominací, a tak já nevím, jak si duchovně stojíte a co pro království Boží děláte, jestli vůbec lidé, kde žijete a pracujete, jestli vůbec vědí, že jste křesťané a že patříte Pánu Ježíši Kristu, jestli vůbec, kdy pozvete druhé lidi a řekněte, kolikrát jsou to lidé smutní, nešťastní, rozháraní, rozbourané rodiny, jestli pak dovedeme říci a jít, bratře nebo sestro, je zde místo, kde najdete mnoho dobrého. Pojďte se k nám podívat do shromáždění, pojďte si slyšet slovo Boží, jestli pak tohle děláme. Ale to je to, co Bůh od nás očekává.
2: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

dílem tvých rukou, ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustane.

V nikom iném není spásy, není pod nebem iného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán.

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

Orka vpřed, hezký. Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda. No kde my jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budem dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože... Tyjo. Pane Ježíši, tak je to, prosím tě, asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů. Pojď.

nemoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jako jelen po tekoucí vodě řve a ty chtívá.

proč musím chodit v sevření, zármutkem s klíčem. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš, když

jelen po tekoucí vodě zve a dychtívá, tak po tobě, můj Bože, žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse.